0: Ves naši ptal, že jsem se ten viděl a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.

0: Vyznám, že toho řeči jsem se hned vyjel a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.